Bědl na wšěstře a já si myslu, prosninské děti demoža dženca z kumplemi terje zmije puščeč. Přetož zmije modre za to dženca dost přijomne vědro. Ráno drev očekuje nás svěza jíšče kurjava, kajkuž jíže mine nechňach tež mějachme. Potom pak vostanje cibo džin všetčelne. Z někotrymi mročelemi, ale na každý pad sucho. Žive slibro stupa našim koncu. Oni vůžice dženca na štornače, do sedomnače stopňu a ty švěcike chulce. Lubia zase na polach popuču byč, što je švězo je optimálne za zmierpuštěně. Tyšuce, zájime džin zase se kurja vůkajší žoci v tyžin a ty špoty má vostač příjemná a suche. Při 16 do 19 stopniach. A poladamy też, że kiedyś bliwie na koniec tydzienia, no sobotu to pieszcze na meteorologoje to jeszcze mroczelu, a zżyla też świele, maksymalnie 14 stopni ma żywe zlepo to potem pokazać, a też niedzielu mamy z mniejszymi świelemi liczyć, ale niedzielu z obszywszym słońca z blakami. Jeszcze przedryje trochę kłodniejsza ma być, potem jeszcze pod 15 stopni nas oczekuje.

Trotkodacy bědlki na šestče a ladamy na pokivy do nového dňa, do nového rania. A to započnemy najprve raz z tymi za prózdninske dźěći by rekła. Prózdninski poskitk za dźěći maja we Wojerowskim muzeju. Tun wienuje so dźęca jabłkam a kak z nich brěčka nastanie. A to se na městně vězo vůzpěta a tež vopta. A v Serbském muzeu tam moža děti dženca z línu, kotraž na pověce z knyje paslič. A si tak małe tykované kěžky, serbské bajové figury, škličky a ještě věle více motivů stvorič, kotraž tež ve vůstajence sami vůladaja. Je to kreativné dopoutňo za děti od 7 let, a to od dopoutňa 10 do připoutňa 12. Popfatk za občinniku učinja 6 euro. A netko poladnje mi hižo raz na konc tydženja. Sakski krajno močinski kor pod navodom z kuluva pokačaceho Serba Lukaša Čorliha budže po viace hač 7 letach znova s hostčom ve Vužice. Koncert v Kulovski cirkvi voduje kor sobotu Pečich a na zajtra nedželu vobrobi kor potom božu mšu v Kroščanski cirkvi a to rano 9. V kloštre Marijine Vězdže pokročuje poletni přestavce z riadom Přijomnosć a kultura. To je stajne zaradovanie kloštorske kofejuni z přednoškom na vězdu temu a k tomu so hodžaci jedžu. Sobotu vinuje so dvoletna apoteka v Pančicach Kukovje, Štefan Finger, doživenjam při pvartakovanju po Atlantijskim oceanie.

A serbska hudźbna domizna je wam wězo serbski rozwoz, kotre serbske tituly was snědko jišće hač dosedmich očakuje. Mjestrujmy su to tute. W kreju hudźbu je titul nowe doby zromadnje z Gretu Čorlichec. Za jednu noc spiewa Anna Bickingec. A ty se daloko, spiewa sobie, wóz poznajecie Mirčin Hetzlich. Na ušitke tute titule smieče se potekim veselič, pela nás hač dosedmich a tuto melodiju zavěsče mnoze z vás znaja, no sobie, to je melodija, tež spera Mirčina Hetzlicha, Vitornik. Vitornik.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Na wioskach mjez Budyšinom a Kamjencami hišće maš serbskich bekarjow. Hač we Wotrowje, Pančicach, Kukowje, Kamencu, Krosčicach, Bačonju, Worklecach a Boružinče, one su znate a mjez wjesnanami woblubowane. A tak je to tež w Kulowje, skupkec bekarniju a konditarniju. Ale tam maja nowostku. Su mjenujce od zajšłoho pjatka na nowym mistnje. Beno Šota je tam hižo pobył. Beno, sy to dnodom namakał tu nowu bekarniju?
2: Aj, žaden problem, to je na Salovski runje, když ze Salova přijedeš. Tam steji ty štafla při droze. A pustnické nore znaja místnost čišče jako baru VIP lounge. Tam jsou nitko kupkece s celé novým obchodom, pekarnju a šim dokoła vokoło tak rec doma. Što již napadne, je, zo nima jenož kupc, ale tyž pekar a jeho sobodžovačerov viace místna. A k tomu su vizo šo odpovedne nowe uhotovali, to by to išto dživa, a dženca smim ja tam za kulise to reka tež opravdže do pekarnje poladač, a si rozkvašt dač, što šitko tajkej nowe pekarni suša v času digitalizovaného sveta.
1: A tohodla je Beno Šota tam dženca live na mjestnje. Posadmich so prini raz skulova přizivi, vostanče tuž na kužde pat při radiach.
0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.

0: No i nětko se tebe w obchodźe zamówić, to je Mati runje ke mnie do studia přišł, ale katra, čenca šako nie 16. oktobra, ale hakle 15. A haj, wodajče prošu, to s tem je dre vůčce w opuštiwe njesti pravi dživavi. Čenca je vizo hakle 15. oktobra a s tym nic meze narodne džin. Kliba, ale w Nimskej mamy dženca džin Saznika. 15. oktober tuž dženca je. Čosač menšinu, donna po sedmiche ľube dječi, to je vizo vaš čas z Filomelo sem postnjedač.
1: Filomelos. Dyrdam dejstva Marmije Drozene.
2: Svjata kata! Jerom pomoj, što nam je to? Ja sam hulje tajko starého čujka vidjao. Obo bi to zesknuta vopica. Ja milu, ništo ze starých časov.
3: Haj, to bi plakat za muzej vo Öciju. A kamentnej dobe?
2: Što? Kamentnej dobe? Sem so ja ve času zalečao.
3: Nije, nejse. Ty se přeco hišče v južnem Tirolu v Italskej. A v dženca.
2: Puh, jedno ždere. Da môžu so kvilu posedne, če no. Poskajlu, ty si prede rekva nešto vo Öciju. Štú, abo što to je?
3: Ötzi, to je muž, kotrž je dlje hač 5000 let v lodže ležal, v Öztalskich Alpach. Vun je tak rec lodžana mumija. A je tak deres džeržane, zo dženca přeco išče vedomostnice na nim sledža, a masa ľudí se jeho v muzeju vobladuje.
2: Stop, Rika to, když so ja do lodu padneč dam, a tam letstotky, abo letysace, zamerznede wokoło ležu, potom budu me za tysace let ľudo vobčívač.
3: Haj, to môže byč.
2: Muzej, jenož za mne. Filo Möci, abo tak. Jenička drozna z lodu po celým svete. To so mi ľubi. Muzej zmije 5 poskodov, potom ešte jeden lift.
3: Na ty pak máš hoberské predstavy.
2: Hej, fantazija pomá predčivo realiče.
3: Zaso rastajka filomilozofiska sada.
2: Ja pak nesim jenož múdre, ale tež reálne. Ja bych chcel jako filomöci tež ešte ku sklepe upadač, hač tun öci tamle.
3: Ty máš či starosće. Dla tutoho Öcija my vo wiele viace vo kamentnej dobie vieme, kak vúšikne sú přírodne materiálie vúživali, što sú mieli zdrasčeni a što sú šo jedli.
2: A vo mne bychu dövli ľužo vedeć, kak praktisky mechkušky zaučkie a kak vážne sú popranžky jako ze žividvo.
3: Filomelo so. Takle pak to celé netrichí.
2: Tu, slyšiš môj brúškno za so koči. A mechko, lenič, by sa mi tež celo. Ale najprve trebam nešto k mumleniu, takú pravú sne dajn za filomecia.
3: Do muzeja za Ötzia netrebaš lečeč. Tam ničo k jedži nedáva.
2: Aj, ale před muzeom stia stotky ľudí. Nekaj ke mu džišču všetco kusk caute dele padne, no.
3: Aj, náš Filomelos.
2: Aj, taký ja sem.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Prenim studentskim letniku za wučerstwo delnjoserbsčiny za zakładne šule na Braniborskej technickej univerzitě Kočebus z Bekomoru wuknje od spočatka zimského semestra 5 studovacach. Svoje čitania a seminary odmeja oni od zajšłego tydženja z Bekomoruvje. Ich docentka je Julia Birinkova. Z novým studijnym poskytkom wukubuje Braniborska prvý raz pedagogu za předmet delnjoserbsčina. Tež na Instituče za Zorabistiku Lipsku je nowy semestr zahajene. Tradicionalne witanie nowych studovacych, čiž běchu minjene leta zastupnice serbskich instituciev přitomne, pak so leca neodmeje. Příčiny za to znate nejsu, navodnistvo instituta nie na naprašovania reagovalo. Viace hač 100 dzieci prvního do 6. letnika ze serbskich osadov je sa na tak mienowanym Starkmachtag vobčelivo. Dekanatne dušepastorstvo za dzieci je projekt na cioch dniach a na rozdzielnych miestnach we Łužicy serbskej reči przewiedło. Čera su riad v Radworju zakončili. Kajž zdzieli sobudževačaka dušepastorstva Sabina Lanzena, bież rozariadovania vopit klaunov, kotrajž staj na žortne vašnje kutne situacije zaravoj a z dziećimi za rozrisanjom pytavoj. Tak zabirachu so dzieci ze swojskimi ranicami. Hospodarske położenie gminy Hamo je nadal solidne. Kajž komornik Maximilian Schöbel na minjenej gminskej radzie zdzieli, je eta wurunany a kredity gminu tukwilu nie poćežuja. Za leca liči komuna zniedže 27 milionami euro dokodu z przemysłowego dawka. 4,5 milionów euro z toho mało na hižowe kasy. Gmina je tak dale jedna njakmana, rika ze zariadnictwa. Tuž može ona z važnými projektami pokročovač, mjez drugim z natvarom Struhotnického centruma v Hamorje, s modernizovanjom Vohožanského parka Budženko, kajž tež z utvarom Kubanského kampusa s pestovanjom, šulemi a športovej halu. Vukovanska služba Budyjskim okrezu je čera 7 novych zasadženských jezdžidov dostava. Auta, za kotrež su korobne kasy niedže 1,7 milionu euro navožili, su při Vukovanskej straži ve Vojorecach oficiálne přepodali. Tak dostachu Maltezojo ve Vojorecach zasadženské jezdži dvo nuzového lekaria a dvě auče za korobné transporty. Nemský Červený kříž dosta auto za Vukovanskú stražu z Džirje, kajž tež auče za korobné transporty ze stejnišči Budešin Zapad a Biskopice. Vukovanské jezdži dva sú za akutné nuzové pády ugotované, auta za korobne transporty sú vo sebie na plánované jezby pacientov usmierené, kýž trebaja popuču medicínske ladanie. Niedeša gratonia voňovie v obore stroži má so za 2,60 € v obydleri v Zeuse předač. Tomu je Rakečanská gmínska ráda čera přivoslova. Ona nie je viac trebná, dokýž sú stroži leca v júniu za 1,6 milionu euro novú gratoniu dotvarili. Zhromadna voňová vobora Strože a Komorova je jedna z cioch Rakečanskej gmenie. Ona má tu kvílu 23 aktívnych kamarádov. A to bych u naše dženznejšie pojezdče, kýž namakáče tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj s blakami je dženznejšie ranie kúria vojte, když pak so kúriava rozpúšči, dostaneme slunco a mročele ve vodmenie, Vostanje sucho při maximálně 17 stopňach, jucíši pjat k záji so celé podobně, s trošku méně mročelemi a s tým potekým větším podželom slunca a maximálně 19 stopněmi.
2: Všetko oky, všetko poriadku na pučach a na drohách. Dobrú jesmu vám všem tuž. Eliza, máte niečo za nás? Potom nám to rade zdieľče. Budešin 7344 je naše číslo, ktoré vy so znajete. Abo písate nám poviesť naši app MDR Serbia.
0: Serbský rozvoz.

0: A podsyłej Łužicy so najskerje runje sněda. A što to dała, Natalia?
1: Serbski rozwóz po puču. Live na Strzelaku.
2: Haj w Krosčicach, Wortlecach abo Kamjencu sće se dženca snano hižo pola serbskoho pekara cautu wotu zali. Ta je noce abo naranje pěce ležava a nětko se da čerstva ve wopkolče. Za to maja pekarjo vězo vulku pěc. Cele novu pěc maja runje w Kulově pola Kupkec. Tam su měnujci z pekarnju na nowe městno přečaneli. A Beno Šota je tam rano live na městnje. Je tamniša pěc hižo mały kompjuter, můžem to tak rec?
3: Hej, tak můžem to rec, aj rane čupo kompjuter, víš, tak a rane čupo, to je také všetě pěc ustač, a to mi nínže se má odoči, ule. Já tež vidu, no, ty máš viacere fášky také pěc, štuše pekarskou pěc vidu, tu to snadno znaje, že můžeš stejné fášku očinit, než to nucu, než a zase onzač. Nalivo od toho máš te potom displej, když k tomu stojí, kde je još to hotovo, například 4 menšiny po 8, tam horka buďate caute hotovo, abo dylne caute, to jsou druhé, to jsou celé normálně bývé caute, pěčné, za 20 menšiny, ty 8 hodin 4, to šo netko, tu ty caute bych hotovo byli, potom můžeš šo možné nastaje, čo pohodě, displej, na kterémž můžeš vůkov píkač, to opravdu, já vidím samou temperaturu, bo můžeš nastat, co to sřídě například, či odhač to otroka daleka.
4: Ne, to mi pokazá, asi to díky, tu temperaturu má, bo nemá. To je, když to dobí horvat, a jo, to napravdu mi pokazá, ka temperatura, jo. Když tu temperaturu dospěl, když na to nám displeju, protože to ta zelená svědčí toho daleka, vidíš, díky můžeš suhač.
3: Aha, to je to po takým spoznaně, že je ta temperatura také, že ona dobí bočí, například po horných fášku 260 stopnou dlika, 205 a 20, například, no za to šeleké družiny, to může šo nastajíc, a tež opravdu vidíte obrázky těch cautů, když se potom tu zhotovia. To může šo nastajíc celé dokonce. Kůžu fášk extra.
4: Hej, to může kůže, za kůže produkci můžete program zhotovit, ze temperaturu časom, a šelak stopenky, kaj poklebata jen horce na peče, a po temperatura pane, to si můžeš šo si zastavit to programa, můžeš jen v obraz to cůj si stavit, to tak nevidíš, když jen to pota, a ty můžeš samo někdy po ty nové pece, ký kůžom programy jen separát zvuk přistavit.
3: To jsme předtím jen slyšeli, to je opravdu, když jdeš handy klinka, ty víš, že je pěc hotová, to by pozadku klinčou, a potom může ta pěc, ta celá dlina samotější ještě něco, to když fášky o také něco.
4: A když jsme jen také, když jsme svilno pečemo, abo te speciální klipu, když jsou těch kaštíků šinu, te kaštíky jsou zase desk kůbe na Vonbergu, a to může jen tu dlnu etážu komplet hůčan, že jsou metr 60 hluboké té etáže, a tu dlnu můžete přes co dojáš hůčan, můžeš si to šohore nastajet a po nás nuť sunč a pec.
3: To říká, jen tu onza před pěcu rejne nastaje, až mi ho tu stejmo, můžeš šohore prožič a potom jen to zase nuť sunne do tuté pěce a zabu se to porané peko. A to je ta celá dlna, to je opravdu na příjemné vysokosti, když můžeme to nitka raz očinč,
4: hej? No, to je vám pokazat, šeke.
3: To je očiny na boku najprve, potom to by vězo také zašláne na boku, když je to opravdu kruče nucka a nitko se tu vůlky fášku očiní.
4: Niko do orce?
3: To je opravdu roce, to potnič. Přímč jen to někde nážampat nesmě. Kašprane přes 200, ne, já vidím, tam je 180, 140 stopné runy má.
4: Ale, to se říká otepí na 250.
3: A potom můžu jen ty co vždycky hore činit.
4: Hore zastavit a potom to co nucuné.
3: A potom to zase nucuné, to budeme ty nitko zase činit. A kašprane jsme zno prajili menuce, tu ta pěc je dvojce ta kulka, kaž ta pěc, když jsou oni do toho milí. Nitko se vězo tež te prašeno staj tajku hoborsku pěc do jenom hotovo tváre, na kaž jsou nemilí, kaž čo o tu nuc dostali, jenom še z důry je zavěště nic.
4: Nie, to nie je tak lohko, tak jež ta váží 4,5 tony, a je 2 metry 30 vůseka bude, a okolo 2 metry široka, to še za nedůry nepasuje.
3: A dla toho jen doběl?
4: Jenom výku džeru.
3: A tu nemusí raz obladat, že šadu nalivo, z důry je mi on, z pekárne, to prvné důry je přes skvát, potom zase celé on na čerstvé povětro, tam, kdež naše auto stojí. Otvonka ještě to vidíš, nucka, kaž prvné dla hygieny, vězo dobře, všetko začíná nahodat, jo, je vidět. Celé jedno, najskýře, modlou Monika, kdo pět snuc zostač, džeru doštěné, jo, to je ta prvná opcia byla.
4: Nie, to bych dvě opcie. Moje se praje tu pec ve pekarni natvarič, to bude trvalo týden dlje a to bude okolo 8000 euro drožšie bo. Abo ve celom šiveš a ponesenom vůlkom Gabelstapler am Nutz durch. Das war bei, also den Giro-Nutz-Risatz, da schon wann das war bei Risatz Dali, der du jetzt mal wann-Tage lieb, was man da in den Giro-Nutz-Risatz hat, das ist in einem Radlader raus, wo man einfach das schöne Wandtorne richtig geil. Da der interessante Ding war, hey, hab was mit, das ist ein Platt am Juquadli, hast du einfach Nutz, Sunneli, dann hat der Brau müssen das Dali.
3: A tam ona nitko stej, kaž prene pec. Cele jedno, přes džiru veščiny, ki so zato dorali nucunč na pravo mestno, Votnucka, Votnka plate šišrubat, zaščina za sostej Votnucka, dvožki dron, a Votnucka upada šo cele čiste od vonka, kaž prene to šo dozvotovi tu na dvore, da so dobiš tešče zrumač, ale kaž prene, to je bon ta spišniša a jedno ryša varianta bova, da go hobosko džiru doščiny činč a nitko ta pec. Zno nucka, dživa, a kaž prene, čini rune cele, čerstve, caute. Duwe kulowe.
0: Na to však tiež taká storika, ako že ešte svišam a nie som. A ja nemáč sa vám tie tak, že ja nemále přes tú mikrofón, přes vocereče, ký ho čujú, ká kréne tam pola bena vonia v kulowe kúpke cpekarní. Hej, što taká nu a piec šitko môže, to svoj prođu dživáš. Ale to nie je vysa dávno ešte šitko, što je šdobí pekar moc, o tom nám beno pozdíšo poveda, za nekak 20 menšinu jeho zase svišime.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: A za sroćo podamy so nětko do kulowa.
1: Serbski rozwoz po puču live na Sčelaku.
0: Jeli jeszcze dżęca rano, żno pola pekara pobyli, zczeda to z hotowymi penazami płaczyli, albo tola z kartu. Digitalne możności masz miastem też pekarniach, w remesle, kotryż ma długą tradiciju. Kupkecy w Kulowie są swoją pekarnią runie znowa wotyryli, na nowe miestnie, a tam pozywiacy digitalne poskiczyja beno, no?
2: A je tak to upadne, nitko tak však ja si musel kúžiť, že to znaje, když ma veste pekara jen tam zauvé sričičená a praje poskej soboto ráno trebam peč caute a pončte peč ponožitne caute, zobuja sitebu a tajke nešto môže jen potom také zamenša šitko, že přijodované pala kúpkec digitálne činč. Skázač svoje caute pak na šmoratku alebo tiež v internete.
3: A je to, že nikde nefunguje, ale jen tom program najprv opelnič. Ja som to nikde dostal a to pa môže tak, že môže so internet še přizoviť a môže tie skazanky samo tak zapísať a to po ňu pomerva tie kase so zapísanúť a pomôže to ve pekoni poľadať, to je tam druhý pec. A so tu servo je po môj ličak. A kúža skazanka, ako je přes internet činže, ako to je od předávaky do kase zapísané hodve, da se pon vobdživa v to programa, v přihodarsku rumeni smo neke stemajo, budeš inče monitor, kaj špole McDonald's.
2: Tak možno to recaj.
3: Aj, když pon stejete meno, štujo što skazo, a dve on to hlve, a to može pon ta subodživa čakajo spakvač, a když to potku otevzate, a zapačne to se sistema on činže, pon to ač nemali, kaj knjih so kvižemo nuc pisa, kvižemo druge pismo, a posle tlaje što zmeni, pa še šmoraš a no napisaš, a to zase stalo, da su se skazanki zubili, a to je na hama fajn smeč.
2: To cijem je za odpovedne tež komfortabelne činče, no. A zato, kaž prajene, zno to uše duri šitko kable leža, zno ti je tu servo, kaž prajene, buđe potom kompjuter, potom je jo zato rozdjeljene, je tu monitor, pšinče dron, a potom tu zade ve pekarni, no, gdje smo predo rune boli, a du je nož rum dale, jo se odnitko rune zase dale, pši, ono često pšivotuje, jo potom se to šitko vodživa, otočkuje, a potom pritku džo do pšedavanja. A potom je išće tak musane, no, kaž kuže znaje, sobotu pšipovne pekar začini, pečva su uše, što se s timi stane? Tam še ti ideja uopstija ta možnost, što znaš spio to, a ne tak daleko?
3: Aj, imamo jednu garažu, jo, ta še ne je ulice uživana, a tam imamo ideja, tam jen, abo dva automata je stajeć, gdje ta předovaka pa na koncu tykanc, a to še uše ostane nuc napelni, tu garažu očini, a pomože se až do večera dvacatih, jednačih nakupač, a posle od rota automati se začina.
2: Tak so môže jen to šo, potom tešte si moje dadešne sobotu poponu, si to doplní, ach, ja ešte buku stekanca za nedželu zau, to môže jen potom otozač, tam šes automát, si domov zmieč a potom si tiež večer, abo šitko spiotovač, so máš potom nedželu tola nešto, što si snanou pala pekara zabu. To je tu přichod a ešte veľa viace digitálneho, k tomu súša tiež šo, kaž prajene přes sič mestem zriadované, to je to, štož môže komfortabelne činč tiež dajky, ja mu prajem o klasické remeslo, kaž to pola pekara je tu pola kupke cukulove. To je vizo ta šansa, daž novu pekarno natvari zo tajke zesteme vizo spšivotuješ, zhotuješ, se nedom instaluješ, se možeš s tým potom tež v psichodži dživač.
0: Digitalne skazanki pola pekarja. Kaševak pizzu online skazaš, haj, to je vizo komfortabelne. Přijušim, do vopkoda možeš dále bez problema kočič. Veno šota je runje vo modernih možnosčach skazanja cautu, tykancu a dalšo pečva povedal. Ale tež v popravni pekarni, tam, gdje so peče, je šo na modernem stavje, kajž nam Beno nekak za pol hodine dale rozpravja.
1: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.

0: Philomelos. Dirtam dejstwa Marmije Drozny.
1: Świata kata, wierom pomoj, što nam je to? Ja sem runje tajko staro čujka widział, obo by to zesknyta vopica. Ja milu, ništo ze starych časov.
2: Haj, to by plakat za muzej vo Öciju a kamentnej dobe.
1: Što? Kamentnej dobe? Sem so ja ve času zalečal.
2: Nije, nejse. Ty se přeco jeszcze w južnym Tirolu w italskej. A w dżęca.
1: Puh, jedno ždere. Da můžu so kvilu posedne, če no. Poskaj, no, ty se prede rekla nešto vo Öciju. Štú, abo što to je?
2: Ötzi, to je muž, kotrž je dlje hač 5000 let v lodže ležal, v öztalskich Alpach. Vun je tak rec lodžana mumija. A je tak deres džeržane, zo dženca přeco išče vedomostnice na nim sledža, a masa ľudí se jeho v muzeju vobladuje.
1: Stop, Rika to, když so ja do lodu padneč dam, a tam let stotky, abo let tisace, zamerznede wokovo ležu, potom budu me za tisace let ľudo vobčívač.
2: Haj, to môže byč.
1: Muzej, jenož za mne. Filo Möci, abo tak. Jenička drozna z lodu po celým sviete. To so mi ľubi. Muzej zmije 5 poskodov, potom ešte jeden lift.
2: Na ty pak máš hoberské predstavy.
1: Hej, fantazia pomá predčivo realiče.
2: Zaso rastajka filomilozofiska sada.
1: Ja pak nesem jenož múdry, ale tež reálne. Ja bych chcel jako Filomöci tež ešte ku sklepe upadač, hač tu Öci tamle.
2: Ty máš či starosće. Dla tutoho Öcija my vo wiele viace vo kamentnej dobie vieme, kak vúšikne sú přírodne materiálie vúživali, što sú mieli zdrasčeni a što sú šo jedli.
1: A vo mne by chodobli ľužo vedeć, kak praktisky mechkuški zaučkie a kak vážne sú popranžky jako ze žividvo.
2: Filomelo so. Takle pak to celé netrichí.
1: Tu, slyšiš môj brúškno za so korči. A mechko, lenič by sa mi tež celo. Ale najprve trebam nešto k mumleniu, takú pravú snde dajn za Filomöcia.
2: Do muzeja za Öcia netrebaš lečeť. Tam ničo k jedži nedáva.
1: Hej, ale před muzeom stia stotky ľudí. Nekajke mu džišču přeco kusk caute dele padne, no.
2: Aj, náš Filomelos.
1: Aj, taký ja sem.

0: Ralf po mi bozi je dospěwał a z tym nauročimy so do Kulowa.
1: Serbski rozwoz po puču live na Strzelaku.
0: W Kulowie tamsće dźensa rano znano nasz budyski mobil serbskeho rozwosa wuladali nasz słuchomobil. Beno Šota je hižo cywe ranje pola kupkec w Kulowie. Pekarna a konditornia z temenucy od zašło piatka na nowe miestnje. Tyž z cyle nowej techniku, Beno. Przy tym cedža tyž energiju lutować, kaž sezonju.
2: Hej, to máš pravé. A to sme predašť tak tie zóny, že tu tá pec z milinu beží. A to je opravdu všetko tak na milinu podľa vás upovožené. Matias Okupka, šéf tu tej pekárne, vôžte na to vyzo pši novo tváre ládali. To reka, šta netko šo z milinu beží? Ty pene, zaujšte tej.
3: Hej, to sme si jen pufošpecho stajli, ktorý sa poňte z fotovoltaiku je pripravu podľa ty pene. A tá pec vyzo tej. A to mi nohke cmoko dere pomoval, jsem treba pomoc, když já se jsem tak dere uznal.
2: To je prašen, šta je taká pěc, opravdu hovorská, čopvajo, může jen to nekak řecká vele milíne, abo kejko vele moce ona má, abo kejko vele milíne ona treba?
3: Ne, ta pěc sama má 36 kg a točinu. Naše peko naše treba za hltovu koho 8,5 tisac kilo a točinu. To je šon tisac razy, jak se taký jedno svojbný dom.
2: Hej, no, Kašprane, to je tiež za to, dokiež typeno přes to běží. A vše, te mašiny sú tiež vše na milinu upovožené vězo, no?
3: Hej, no, samozřejmě to inak nejde.
2: Samo ta lodová mašina, když je leče, je potom na kůže pat bolje trebná, či nitko v názeme. A tu ta fultová deka příprava, ta je předvíděna vězo na cichu. A když jdeme nitko zase von na dvůr, to nie je ty jiničky, štož je so přetvarivo. Kašprane, vonka, máš planine, to nevidíš do celého prytka, štuž je hladalo na našu Instagramovú stronu, jo som videl, že sú mu tu kulové. Jole napríklad, šúďom je předvíďané fotovoltaika, aká hulka to po nej, tá příprava?
3: Tá příprava sme ešte dohromady v okolo 500 kWh do pík.
2: Hej, a to je vysok trebné, že žeme tu do prytka, dokéž, kašprane, mašine, pec, potom tepenie, a vysok tu tá celá elektronika, kýž je plánovaná, to šo trebe milinu, šo je na milinu upovožené, ale to kašprane nie je tie jenčke, před zakodom, ktorý šnitko je rejne dekorirované tu skvětkami, vonka tu stejme před duriemi, tu je byl predé tý skodženk, predé raz to šonu o plesto, ale potom sú tiež šište parkovanské miestna, sa dobyli připravit, že môže ľudze parkovať.
3: A je pravé, no. A to se asi nenom tým musel, že jsme ten dvojou nošinu, že mu nenom tým wallbox instalujeme. Elektrické auta.
2: A to vězo tež, kaž pravé, nešel z milinu beží a za to je ta milina tripná. A já bu pravé, dokéž tu rýne, tak vonka s tým slunčko nám zleva svědčí přes ramio. To je najvážnější, že po pekáře činíš, ne pravé raz?
3: To je necauté kusníš.
2: Tak je, ona klinči čerstva cauta. Matiaso, zapadžu, útromne džak, za som môli dženca taký dolač dostač do pekárne, kotraž nebu najskýre nastava bez pomoc remesníkov z okoliny, ký sú šetú sobu pomaly, zobu to tiež debkon hotovo bolo.
3: Aj, bez si to nebu docela fungovalo, to sú sa tak pocne, jo, da dođeva dali, also, to si nikto nemu musel, že môže jen to, že ešte to tak, keď sa do hotovo ščinivo, a zase jara horde.
2: Hej, až do posledného komíka, až do dňa všet otvorená miesto tu dživo, a zobo všetko tiež cecha začne nabo a šo do kúku tak ľahko spiotvané. Zmôžu ja netko do čerstvie caute kusnič.
0: Oh, tož no mi sline beža, dož to svišu. Nechci se svodži, Beno. A nie spa, přivele svodko. Beno Šota, bieženca rano live v Kulově pola kupkec. Fota vod, ma tiež videa na makače vieza na našej internetovej stronie a vieza tiež na kanálach v sociálnych sučach abo tiež v našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz po puču live na Strzelaku.

0: Kaž luže zwyše to słowo Serby, wöni se mysle na burską trastwu kokot a zapust. Zase jano definirujemy naszą serską identitu przez tradicję a zachadność. Ale smy wiece jako to, abo? Serska kultura a identita stej wiele rake. A to, co pokazaš usta jeńca, naca z niego serskiego umiestwa wypodstupimy. Larysa Kabyszolc jocy tam za nas rozgledowała.
1: Venisaža se zachopijo z muziku, ale najpestrzej ako tone violiny se miešaju z efektami DJ-a, jo jasne, aż to nie jo klasiska ustajenca. To gromadu či a pešča se tvrbou vecaka ogledarjo. Žaseš umiecov a umiecovkov jo se obželjivo, veni přísvušaju rozdželnýma kupkoma. Dolnoužiský kolektív Vakuum, což stoj za serbsku subkulturu, a kolektiv NSK Lipsk. Neue sorbische Kunst, aber nowe serbske umjelstwo, kenč pechada ze słowjenskiego umjelstwa. W srežišu ustajence stoj pšašanje. Co je ważne za serbožinca? Luka Lietko vet kolektiva Vakuum ma vesobinske vetegrono.
2: Ja se myslím, až jsou o šaké téme, jako jsou za nás relevantně. Also let's pojedeme ve queernosti, abo ve tom, kak mežeme serský byš ve cestově k nímským svěše, let's žal ve subkultury a tak dále. Also mám to za co še až dajú nece.
1: Mordy Serby zajmujú se za wiele tému a morgo ugronijo svoje mysli přes umělstvo. Tak wiele rake ako te témy, tak wiele rake sú teke tvrbe a materiálie. Drewo, metal, plastika, papa abo textilie. Šikno jo pedla a pomaga žincajšnu serbsku kulturu pepisovaš. A samo drugu umělsku formu mežeme ho vížiš. Drag show vet Janžel van Hel. Drag queen jo vetrosva v slepem a ze serbskej kulturu. Ze serbskimi elementami meža vesobinsku identitu v drag zvurasniš.
3: Und deswegen dachte ich so, ach, wenn ich jetzt eh Drag mache und mich verkleide, kann ich ja auch in die Tracht ein bisschen mit einbringen. Weil ich fand es als queeres Kind auf dem Dorf natürlich schon immer schöner, die Frauentrachten zu sehen. Und das sieht einfach viel schöner aus. Und habe mir natürlich auch immer gewünscht, ach, das wäre so schön, wenn ich diese Trachten tragen könnte. Dann war ich so, warte mal, jetzt mache ich Drag, ich kann jetzt diese Trachten tragen. Und dann hat sich das zusammengefügt.
1: Janžel van Hel zwiezuje svoju kulturu ze svojim umělstvom a queernej identitu. Ze serbskej identitu zabierajo se teke Bernhard Schipper vet kolektiva NSK z Lipska. Ale vet jednogo drugiego boka.
4: Es gibt so ein Bedürfnis nach einer Verortung irgendwo im Leben. Und man versucht natürlich als junger Mensch so Identifikationsmöglichkeiten. Das ist hier besonders zu sehen, also gerade bei unseren Kollegen von Kollektiv Vakuum. Wir haben da eher ein Problem mit so identitären Beschreibungen, sage ich mal, weil wir eher diesen popkulturellen Bezug haben, der internationalistisch ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch nach außen guckt. Also als Sorbe guckt man in die Welt und ich gucke jetzt als Sorbe nicht nach innen in das Sorbische, sondern ich sehe mich da auch eher als Bestandteil von Popkultur.
1: Při kolektivě Vakuum jo rovno žasiš mordych Serbov, ako gromadu tvrje umělstvo. Ale teke ta serbská zgromadnost jo vážny aspekt v kolektivě, ulicujo Luka Lietko.
2: Snažme go teke pičku nový obraz serbského umělstva, pičku dostaš a až bužo redne cás jadno, rejazo, ja se jedne veselím.
1: Mira Dubianoc vjaselio se v novych možnostčach za młodych Serbov. Vena ja se ogledalo ustajencu a meni až namakajo dobu rezonancu pla młodych luži.
5: Ja se juž myslím, až to živo v kolektivo Vakuum a jo neco za młode luže. A gaž máme koncerte, gaž máme tam młodu sersku kulturu, teke subkulturu, zavěše to jo za młodych luži. A ja se myslím, to je neco velkým vážnego, dokulaž młode luže co neco młodego vížiš a nic jano tu tradici opěvaš.
1: Ale se wie, nic jano młode luže se zajmuju za nacasne umělstvo. Publikum v Kunsthaus Potsdam jo velkým přemiešane. Mode a starsze luże, Serbe a drugie ogledarje. Zajmowana ogledarka jo teke Margret Reischowa. Ona nie jo Serboka, ale jo narska na serbskie umiejstwo.
6: Ja, mich erinnert das an verschiedene künstlerische Ansätze und Positionen, die ich aus den 70er und 80er Jahren kenne, die sich Gegenstände nehmen und die Gegenstände so miteinander kombinieren, dass eine neue Aussage entsteht und auch ein Rückgriff auf die Geschichte, in der die Gegenstände benutzt und entstanden sind.
1: Margret myśli se, aż umiercowki se zepieraju na stawizny. Rownuca z nie stoi przeszanie w Rumie. Kakże dalej ze serbskiej kulturu? Jak możemy zwiezać tradicje z aktualnymi temami? Za tamko wird kolektiva Vakuum, jo pesorstwo ustajęce jasne.
7: My mamy szpos, my mamy luszt, my mamy dobra ca skromaże. Serbska świat jo wycenione, za szukne. A my musimy te szans używać.
0: Nie dajo jano serbskich nadzasnych umieców, ale teke muzykariu. Jadna wytych jo Winifred Fitzner. Wena jo gano producirowała serbski song Hyszci Ziednie. Zmej przed ustrzewaniem z nieju se rozganiałej.
1: Wini. Ulicuj nam czochu we tebie. Kto ty sy?
8: Som Vini, som 22 lat stara a bydlim sutkarze. Ja ucym na klawirie grasz a spiwasz, dokulasz som profesjonalna spiwarka a komponirujom teke swojskie spiły.
1: To jest twój predny samoproducirowany serbski song. Jak to mu przyjrzał? Co je była twoja motywacja, serbski song na grasz?
8: Jo tak, aż som przece lubowa popmuziku w engelskiej a niemskiej rycy, a teke serbsku muziku. Ale jak som była uknica, som siebie przece życzyła popmuzyków w donoselskiej rycy, ale toż tom czasu nie som nic namakała. Nięto som spiwarka, możem sama spiły komponirować, a w momencie, jak som trebała do muniu, som komponirowała ten spił. A pyn som przeszła przyjaciela, a kolega, lec nocemy z tego cynisz prawu produkcju, a chusmy.
1: Ty bydlisz już w jesty czas z Węka w Łużycy. Ty se pak była na Dolnoserbskim Gymnazjum, a se teke spiłała w serbskim kraju Dolnoserbskiego Gymnazjum. Co si ten czas wyznamieni o żynca?
8: Se myslim aż szykno, coś nie docenim, a żyłam, jo dlatego czasem w Hörje na Dolnoserbskim Gymnazjum. Som siebie nadalej obchowała szykne nazgonienia w uczobie.
1: Co su twoje plany nięto jako spiłarka? Bużasz więcej serbskich spiłów producirowasz?
8: Bużam dalej komponirowasz, a producirowasz przez labela. Nie wiem, w których rzeczach, ale zawyższe we szyknych.
0: Petakiem mamy nient w Bubaku premieru. Grajomy prejedny raz w serbskim programie Ten spiół we Twini. Ho, jo nienta za was, hyszci, żydnia.

0: spodobnje před telewizorom se zagněšiš, šopu jezu z banju abo gribami pežewaš. Pön hyšči nekotary světski a svodkosti a vjaco buže perfektne.
1: Pupak.
2: Jo, to klin se wjelicnje. Máš ty hyšči něco drugiego na tvojej bucketlist za nazimu?
0: Se wie. W nazimje mžeš tak wiele cynisz. Jabłki tergaš, přechožovaš w listče, pumpkin spice latte píš a zavěšče teke svěšiš. Halloween jo, hyšči píčko daloko přec. Togodla mám hyšči lepšu idejku. Žinca svěši dolnoserbský gymnázium Kokot. A se wie, bužo vjaco teke Kokot disco. To bužo wieliki špos.
2: Pön el žicem tepje wiele wjesela. Myslím se, až moja nazuma bužo píčku miernejša. Za mňa, ten letný cas je dobrá možnosť něco nového uknúť, napríklad pri workshopach. V prozinách dajú serbský film workshop, od 15. 19. oktobra až do 23. s režisérom Stefan Göbel. Tam môžeš sa uknúť serbský dokumentálny film písaš a producírovaš.
0: Ak až nemáš lušť na to, mám hyšší druhú idejku. Také wird přijdúcego pönježela bužo serbský riecny kurs za zachopienkarjou. Ten jo také pomocne gáš, co šo vaše z naša serbsčiny obnovíš.
2: No jo, myslím se, až prozniny nebudú vestutne.
0: Zo, a nie to pöško musimej se rozžognovaš. Žikujom se až z čo zašaltovali. Žicimej riednu na zimu.
2: Na zase vyženie.
3: Přijduce Bubak, słyšiš o novembrie, šikne sledne udaša možinskiego magazína namaka jošo na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zoben.